Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 22. července. Po úvodních zprávách z Vatikánu uslyšíte další pokračování cyklu o papežské rezidenci v Castel Gandolfu. Tentokrát se zastavíme u zajímavých událostí a příběhů spojených s papežskými pobyty v tomto malebném městečku. Příjemný poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Papež Lev se dnes dopoledne vydal na poutní místo Nejsvětější Trojice v Simbruinských horách. Mimořádně malebné místo, připomínající z dálky orlí hnízdo na skalním výběžku, je navštěvováno od nejstarších dob a je jakýmsi úběžníkem svatého údolí, v němž benediktíni ze Subjaka budovali své kláštery. V kapli částečně tvořené jeskyní je uctíváno neobvyklé vyobrazení Nejsvětější Trojice, znázorněné jako tři identické osoby. Historici se dnes domnívají, že nejpravděpodobněji založil poutní místo svatý Dominik ze Sory ve 30. letech 11. století. Z této doby pochází i již zmíněná freska Nejsvětější Trojice. Svatý otec setrval v modlitbě před tímto uctívaným vyobrazením a pozdravil poutníky mile zaskočené nečekanou přítomností papeže. Z poutního místa Nejsvětější Trojice zamířil papež Lev do Subjaka, aby navštívil jeskyni, ve které žil jako eremita svatý Benedikt. Odtud se vydal do blízkého kláštera svaté scholastiky, kde poobědval s místními benediktýny. Nechal se provést po tomto slavném klášteře, který měl jednu z nejvýznamnějších tiskáren, a v podvečer zamířil zpátky do Castel Gandolfa. U příležitosti 70. výročí konference vyšších představených mužských řeholí ve Spojených státech papež Lev XIV. Adresoval svým spolubratřím zvláštní list. Jako augustiniánský řeholník a někdejší dlouholetý představený vyzval účastníky shromáždění k vděčnosti za vše, čím byly mužské řehole v uplynulých 70 letech obdarovány, a poděkoval jim za posílení veřejného svědectví zasvěcených mužů, kteří věnovali své životy službě evangelia. V souvislosti s motem letošního shromáždění povzbudil papež americké řeholní představené k pojetí komunitního života jako místa posvěcení a zdroje inspirace, svědectví a síly pro apoštolát. S odkazem na exhortaci svatého Jana Pavla II. Vita consecrata připomněl, že právě prostřednictvím sdílení všeho společného, včetně hmotných věcí, duchovních zkušeností, apoštolských ideálů a služby lásky k bližnímu, se skrytá přítomnost vzkříšeného Pána stává zřetelnou. Chtěl bych tento čas prožít jako příležitost k objevení hlubšího rozměru svého vnitřního života, pozorněji vnímat své okolí a znovu najít pravé místo pro setkání s Bohem Otcem, píše svatému otci jistý Mauricio z Říma. Ve své odpovědi, kterou zveřejnila vatikánská revue Piazza San Pietro, papež připomíná, že prázdniny by měly vytvořit prostor pro oddech od povinností a starostí a v prožívaném přátelství s druhými se mohou stát předchutí bratrského společenství, které budeme prožívat v Božím království. Proto je žádoucí umožnit takové zkušenosti i těm, kterým v tom brání komplikovaná životní situace, nemoc, stáří nebo chudoba. Papež vyzval mladé rodiny, aby o prázdninách nenechávali o samotě starší generaci. Vzpomenul také na chudé lidi, kteří si dovolenou dovolit nemohou. Jen pomysleme na privilegium, které máme, pomáháme-li chudým lidem a jsme-li svědky evangelní chudoby, připomíná Lev XIV. Jak ovšem dodal, lidem brání k prožití dnů radosti a pokoje v srdci i jiné věci než ekonomické důvody. Pomysleme jen na ty, kdo ztratili důvěru v život, kdo jsou zdrceni bolestí nad ztrátou svých blízkých, na oběti válek, nenávisti, terorismu a násilí, na pronásledované pro víru či pro spravedlnost, na vězněné, nezaměstnané, bezdomovce, na migranty. Pro všechny tyto lidi se my sami můžeme stát posly jediné

Některé portály tvrdící, že probíhající soudní proces se chýlí ke konci. Posuzování případu stále probíhá a Senát zkoumá podklady pocházející z dotčených diecézí, od jezuitů, od dotčených osob i z tisku, uvedl. Sdělil také, že pokud by soudní kolegium usoudilo, že potřebuje získat další důkazy, samo se postará o jejich získání. A upřesnil, že kanonické trestní řízení má soudní povahu a nepodléhá promlčecí lhůtě případných trestných činů. Kanonické právo může soudit a ukládat tresty, pokud jde o vnitřní život církve. Zároveň páter Marko Ivan Rupnik podléhá právním předpisům zemí, v nichž byly případné trestné činy spáchány. A promlčecí lhůta pro tyto trestné činy je stanovena právními předpisy jednotlivých zemí, nezávisle na církevní autoritě. Staletí za zdmi Castel Gandolfa. Zajímavé události, okamžiky a příběhy z dějin papežství pro nás připravila Emma Jašková. Ačkoliv historie papežských pobytů v Castel Gandolfu trvá již 400 let, každý z Petrových nástupců žil v jiném historickém období, musel čelit jiným výzvám a byl jedinečnou osobností. Jejich pobyty v této letní rezidenci jsou spojeny s různými historickými událostmi, ale také s příběhy, které si dodnes mnoho rodin ve městě předává z generace na generaci. Dnes se tedy podíváme na příběhy některých papežů a jejich osudy v Castel Gandolfu. Kardinál Maffeo Barberini, který se v roce 1623 stal papežem Urbanem VIII., si již několik let před svým zvolením vybíral pro letní odpočinek právě Castel Gandolfo. Líbila se mu zdejší krásná příroda a považoval toto místo za nejzdravější ze všech římských šlechtických sídel. Nechal si proto postavit menší obydlí u městských hradeb v horním patře věže, která se dodnes tyčí u římské brány. Po svém zvolení však považoval za důležité, aby papežové měli možnost trávit léto ve svých vlastních palácích a nemuseli využívat domy a pohostinnost jiných, jak uvádí ve své biografii Andrea Nicoletti. Rozhodl se proto postavit v Castel Gandolfu papežské sídlo. Do vily se od roku 1626 pravidelně vracel během následujících 11 let, zpravidla dvakrát ročně, poprvé v dubnu, nebo častěji v květnu a po druhé v říjnu. Jaký byl denní režim papežů v 17. století? Nacházíme zmínky o tom, že nástupce svatého Petra trávil mnoho času s učenci, avšak již v tomto období se rád procházel po zahradách nebo jezdil na koni. Během pobytu v Castel Gandolfu však nebyly zanedbávány ani státní záležitosti. Přijímání ministrů i velvyslanců pokračovalo bez přerušení. Klement XIV. Ganganelli byl papežem v druhé polovině 18. století. Byl známý svou živou povahou, překypoval energií. Na podzim často jezdil do Castel Gandolfa, měl rád pohyb a aktivní odpočinek od běžných povinností ve Vatikánu. Neomezoval se pouze na procházky po zahradách, ale vyrážel i na výšťky na koni. Nosíval přitom bílý klobouk, bílé oblečení a také bílé boty. Když opouštěl papežské vily, cválal na koni tak rychle, že mu jeho doprovod mnohokrát nestačil. Tímto způsobem se snažil oddechnout si od pravidelných obtíží svého poslání. Své zábavy se vzdal až na naléhání svých blízkých v roce 1771, poté co dvakrát spadl z koně a poranil si rameno. Známe několik vyobrazení Klementa XIV. Právě při jízdě na koni. V jednom ze sálů v apoštolském paláci v Castel Gandolfu se dokonce nachází nástěnná malba Jízda Klementa XIV. Papež je na ní zobrazen přesně tak, jak uvádějí historické prameny. Sedí na bílém koni, v bílých jezdeckých kalhotách, v pozadí vidíme palác v Castel Gandolfu a za ním cválá jeho doprovod. V průběhu

18. století využívání Castel Gandolfa jako letního sídla nicméně postupně upadalo. Palác byl málo navštěvován a potřeboval rekonstrukci. Když byl v roce 1800 zvolen papež Pius VII. Chiaramonti, nařídil nezbytné opravy paláce a chtěl jej využít k původnímu účelu. Do rezidence se následně několikrát vrátil, jeho plány však přerušily napoleonské války a okupace papežského státu Napoleonem. Papež Pius VII. Vynikal reformním přístupem ke státnímu zřízení. Tvrdil, že republikánská forma vlády není ve svém jádru v rozporu s evangelními principy. V roce 1804 se Pius VII. Účastnil Napoleonovy císařské korunovace v katedrále Notre Dame. O několik let později však Bonaparte vtrhl na území Urbína a Maceráty a nakonec došel až do Říma. Papež na to reagoval jeho exkomunikací, avšak Napoleon se pomstil tím, že papeže uvěznil, čímž fakticky ukončil světskou moc papeže a anektoval papežský stát k francouzskému císařství. Teprve v roce 1815, po definitivním pádu Napoleona, papež trvale obnovil svou moc v Římě. Vídeňský kongres mu vrátil plnou moc nad územími v Itálii pod ochranou svaté aliance. Papež se pak věnoval reorganizaci státu a také obnově letního sídla v Castel Gandolfu, kde však trávil velmi málo času. Mnoho příběhů dodnes koluje o dobrotě a skromnosti posledního z vládců papežského státu. Pius IX. Mastai Ferretti trávil v Castel Gandolfu krátké a nepravidelné pobyty v různých ročních obdobích. Obyvatelé Castel Gandolfa si však dodnes předávají vzpomínky právě na tohoto papeže, přezdívaného běžně papež král. Do městečka totiž přicházel s velkou skromností. Procházel se po něm pěšky, vstupoval do domů místních obyvatel a často, když na kamnech našel hrnec s jídlem, nahlédl dovnitř, aby se ujistil, zda je jídla dost. Pokud zjistil, že jídla není dostatek, pomáhal místním finančními příspěvky. V Castel Gandolfu pořádal Pius IX. Velké množství osobních audiencí a setkání, víc než bylo obvyklé u jeho předchůdců. V posledních letech pontifikátu, kdy se cestování stávalo snazším, začaly do městečka přicházet i početné skupiny zahraničních poutníků. Naposled pobýval Pius IX. V Castel Gandolfu od 28. do 31. května 1869. Byly to poslední měsíce existence papežského státu, který zanikl po dobytí Říma a prolomení Porta Pia 20. září 1870. Papež Pius IX. Se tak stal prvním ze čtyř takzvaných vatikánských vězňů. Od roku 1870 proto ani on, ani jeho nástupci již do Castel Gandolfa nejezdili a rezidence byla přibližně 60 let opuštěná. Na to, jak se odvíjela historie Castel Gandolfa a papežů ve 20. století až do současnosti, se podíváme v dalším pokračování. Naše pořady najdete také na naší internetové stránce www.vatikannews.va/cs. Od mikrofonu zdraví Johana Bromková. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 22. července. Po úvodních zprávách z Vatikánu uslyšíte další pokračování cyklu o papežské rezidenci v Castel Gandolfu. Tentokrát se zastavíme u zajímavých událostí a příběhů spojených s papežskými pobyty v tomto malebném městečku. Příjemný poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Papež Lev se dnes dopoledne vydal na poutní místo Nejsvětější Trojice v Simbruinských horách. Mimořádně malebné místo, připomínající z dálky orlí hnízdo na skalním výběžku, je navštěvováno od nejstarších dob a je jakýmsi úběžníkem svatého údolí, v němž benediktíni ze Subjaka budovali své kláštery. V kapli částečně tvořené jeskyní je uctíváno neobvyklé vyobrazení Nejsvětější Trojice, znázorněné jako tři identické osoby. Historici se dnes domnívají, že nejpravděpodobněji založil poutní místo svatý Dominik ze Sory ve 30. letech 11. století. Z této doby pochází i již zmíněná freska Nejsvětější Trojice. Svatý otec setrval v modlitbě před tímto uctívaným vyobrazením a pozdravil poutníky mile zaskočené nečekanou přítomností papeže. Z poutního místa Nejsvětější Trojice zamířil papež Lev do Subjaka, aby navštívil jeskyně, ve které žil jako eremita svatý Benedikt. Odtud se vydal do blízkého kláštera svaté scholastiky, kde poobědval s místními benediktýny. Nechal se provést po tomto slavném kláštere, který měl jednu z nejvýznamnějších tiskáren, a v podvečer zamířil zpátky do Castel Gandolfa. U příležitosti 70. výročí konference vyšších představených mužských řeholí ve Spojených státech papež Lev XIV. Adresoval svým spolubratřím zvláštní list. Jako augustiniánský řeholník a někdejší dlouholetý představený vyzval účastníky shromáždění k vděčnosti za vše, čím byly mužské řehole v uplynulých 70 letech obdarovány, a poděkoval jim za posílení veřejného svědectví zasvěcených mužů, kteří věnovali své životy službě evangelia. V souvislosti s motem letošního shromáždění povzbudil papež americké řeholní představené k pojetí komunitního života jako místa posvěcení a zdroje inspirace, svědectví a síly pro apoštolát. S odkazem na exhortaci svatého Jana Pavla II. Vita consecrata připomněl, že právě prostřednictvím sdílení všeho společného, včetně hmotných věcí, duchovních zkušeností, apoštolských ideálů a služby lásky k bližnímu, se skrytá přítomnost vzkříšeného Pána stává zřetelnou. Chtěl bych tento čas prožít jako příležitost k objevení hlubšího rozměru svého vnitřního života, pozorněji vnímat své okolí a znovu najít pravé místo pro setkání s Bohem Otcem, píše svatému otci jistý Mauricio z Říma. Ve své odpovědi, kterou zveřejnila vatikánská revue Piazza San Pietro, papež připomíná, že prázdniny by měly vytvořit prostor pro oddech od povinností a starostí a v prožívaném přátelství s druhými se mohou stát předchutí bratrského společenství, které budeme prožívat v Božím království. Proto je žádoucí umožnit takové zkušenosti i těm, kterým v tom brání komplikovaná životní situace, nemoc, stáří nebo chudoba. Papež vyzval mladé rodiny, aby o prázdninách nenechávali o samotě starší generaci. Vzpomenul také na chudé lidi, kteří si dovolenou dovolit nemohou. Jen pomysleme na privilegium, které máme, pomáháme-li chudým lidem a jsme-li svědky evangelní chudoby, připomíná Lev XIV. Jak ovšem dodal, lidem brání k prožití dnů radosti a pokoje v srdci i jiné věci než ekonomické důvody. Pomysleme jen na ty, kdo ztratili důvěru v život, kdo jsou zdrceni bolestí nad ztrátou svých blízkých, na oběti válek, nenávisti, terorismu a násilí, na pronásledované pro víru či pro spravedlnost, na vězněné, nezaměstnané, bezdomovce, na migranty. Pro všechny tyto lidi se my sami můžeme stát posly jediné naděje pro budoucnost v tomto světě, uzavírá Lev XIV. A zároveň připomíná, že svět spasí jedině Boží moc v lásce, kterou nám Pán Ježíš zjevil a daroval.
Věřme v něj, doufejme v něj, následujme jej. Zprávy o jakémkoliv rozhodnutí soudců v případu reverenda Marka Ivana Rupnika jsou nepodložené. Ve zvláštním sdělení o tom ujistil novináře ředitel tiskového střediska Svatého stolce Matteo Bruni. Reagoval tak na mediální šum, který v posledních dnech vytvořily některé portály, tvrdící, že probíhající soudní proces se chýlí ke konci. Posuzování případu stále probíhá a senát zkoumá podklady pocházející z dotčených diecézí, od jezuitů, od dotčených osob i z tisku, uvedl. Sdělil také, že pokud by soudní kolegium usoudilo, že potřebuje získat další důkazy, samo se postará o jejich získání. A upřesnil, že kanonické trestní řízení má soudní povahu a nepodléhá promlčecí lhůtě případných trestných činů. Kanonické právo může soudit a ukládat tresty, pokud jde o vnitřní život církve. Zároveň páter Marko Ivan Rupnik podléhá právním předpisům zemí, v nichž byly případné trestné činy spáchány. A promlčecí lhůta pro tyto trestné činy je stanovena právními předpisy jednotlivých zemí, nezávisle na církevní autoritě. Staletí za zdmi Castel Gandolfa. Zajímavé události, okamžiky a příběhy z dějin papežství pro nás připravila Emma Jašková. Ačkoliv historie papežských pobytů v Castel Gandolfu trvá již 400 let, každý z Petrových nástupců žil v jiném historickém období, musel čelit jiným výzvám a byl jedinečnou osobností. Jejich pobyty v této letní rezidenci jsou spojeny s různými historickými událostmi, ale také s příběhy, které si dodnes mnoho rodin ve městě předává z generace na generaci. Dnes se tedy podíváme na příběhy některých papežů a jejich osudy v Castel Gandolfu. Kardinál Maffeo Barberini, který se v roce 1623 stal papežem Urbanem VIII., si již několik let před svým zvolením vybíral pro letní odpočinek právě Castel Gandolfo. Líbila se mu zdejší krásná příroda a považoval toto místo za nejzdravější ze všech římských šlechtických sídel. Nechal si proto postavit menší obydlí u městských hradeb v horním patře věže, která se dodnes tyčí u římské brány. Po svém zvolení však považoval za důležité, aby papežové měli možnost trávit léto ve svých vlastních palácích a nemuseli využívat domy a pohostinnost jiných, jak uvádí ve své biografii Andrea Nicoletti. Rozhodl se proto postavit v Castel Gandolfu papežské sídlo. Do vily se od roku 1626 pravidelně vracel během následujících 11 let. Zpravidla dvakrát ročně, poprvé v dubnu, nebo častěji v květnu a po druhé v říjnu. Jaký byl denní režim papežů v 17. století? Nacházíme zmínky o tom, že nástupce svatého Petra trávil mnoho času s učenci, avšak již v tomto období se rád procházel po zahradách nebo jezdil na koni. Během pobytu v Castel Gandolfu však nebyly zanedbávány ani státní záležitosti. Přijímání ministrů i velvyslanců pokračovalo bez přerušení. Klement XIV. Ganganelli byl papežem v druhé polovině 18. století. Byl známý svou živou povahou, překypoval energií. Na podzim často jezdil do Castel Gandolfa, měl rád pohyb a aktivní odpočinek od běžných povinností ve Vatikánu. Neomezoval se pouze na procházky po zahradách, ale vyrážel i na výšťky na koni. Nosíval přitom bílý klobouk, bílé oblečení a také bílé boty. Když opouštěl papežské vily, cválal na koni tak rychle, že mu jeho doprovod mnohokrát nestačil. Tímto způsobem se snažil oddechnout si od pravidelných obtíží svého poslání. Své zábavy se vzdal až na naléhání svých blízkých v roce 1771, poté co dvakrát spadl z koně a poranil si rameno. Známe několik vyobrazení Klementa XIV. Právě při jízdě na koni.
V jednom ze sálů v apoštolském paláci v Castel Gandolfu se dokonce nachází nástěnná malba Jízda Klementa XIV. Papež je na ní zobrazen přesně tak, jak uvádějí historické prameny. Sedí na bílém koni, v bílých jezdeckých kalhotách, v pozadí vidíme palác v Castel Gandolfu a za ním cválá jeho doprovod. V průběhu 18. století využívání Castel Gandolfa jako letního sídla nicméně postupně upadalo. Palác byl málo navštěvován a potřeboval rekonstrukci. Když byl v roce 1800 zvolen papež Pius VII. Chiaramonti, nařídil nezbytné opravy paláce a chtěl jej využít k původnímu účelu. Do rezidence se následně několikrát vrátil, jeho plány však přerušily napoleonské války a okupace papežského státu Napoleonem. Papež Pius VII. Vynikal reformním přístupem ke státnímu zřízení. Tvrdil, že republikánská forma vlády není ve svém jádru v rozporu s evangelními principy. V roce 1804 se Pius VII. Účastnil Napoleonovy císařské korunovace v katedrále Notre Dame. O několik let později však Bonaparte vtrhl na území Urbína a Maceráty a nakonec došel až do Říma. Papež na to reagoval jeho exkomunikací, avšak Napoleon se pomstil tím, že papeže uvěznil, čímž fakticky ukončil světskou moc papeže a anektoval papežský stát k francouzskému císařství. Teprve v roce 1815, po definitivním pádu Napoleona, papež trvale obnovil svou moc v Římě. Vídeňský kongres mu vrátil plnou moc nad územími v Itálii pod ochranou svaté aliance. Papež se pak věnoval reorganizaci státu a také obnově letního sídla v Castel Gandolfu, kde však trávil velmi málo času. Mnoho příběhů dodnes koluje o dobrotě a skromnosti posledního z vládců papežského státu. Pius IX. Mastai Ferretti trávil v Castel Gandolfu krátké a nepravidelné pobyty v různých ročních obdobích. Obyvatelé Castel Gandolfa si však dodnes předávají vzpomínky právě na tohoto papeže, přezdívaného běžně papež král. Do městečka totiž přicházel s velkou skromností. Procházel se po něm pěšky, vstupoval do domů místních obyvatel a často, když na kamnech našel hrnec s jídlem, nahlédl dovnitř, aby se ujistil, zda je jídla dost. Pokud zjistil, že jídla není dostatek, pomáhal místním finančními příspěvky. V Castel Gandolfu pořádal Pius IX. Velké množství osobních audiencí a setkání, víc než bylo obvyklé u jeho předchůdců. V posledních letech pontifikátu, kdy se cestování stávalo snazším, začaly do městečka přicházet i početné skupiny zahraničních poutníků. Naposled pobýval Pius IX. V Castel Gandolfu od 28. do 31. května 1869. Byly to poslední měsíce existence papežského státu, který zanikl po dobytí Říma a prolomení Porta Pia 20. září 1870. Papež Pius IX. Se tak stal prvním ze čtyř takzvaných vatikánských vězňů. Od roku 1870 proto ani on, ani jeho nástupci již do Castel Gandolfa nejezdili a rezidence byla přibližně 60 let opuštěná. Na to, jak se odvíjela historie Castel Gandolfa a papežů ve 20. století až do současnosti, se podíváme v dalším pokračování. Naše pořady najdete také na naší internetové stránce www.vaticannews.va/cs. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.